Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
8: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze sex.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Bill Withers, samozřejmě jeho legendární skladba Ain't No Sunshine and She's Gone, ale pouštím záměrně na úvod dnešního poledního menu právě tuto song, protože slunce je aktuálně velmi přítomné a velmi horko máme všude možně. Myslím, že ať už posloucháte v Karlových Varech na západě, anebo na tom nejvýchodnějším vysílači u Znojma, nebo vlastně v Opavě, tak myslím, že máte právě teďka solidní horko. To znamená, že she don't gone, she is here. Láska je tady všude přítomná. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, společně s otcem Fura vás budeme provázet následující hodinou. A ten Bill Withers, toho pouštím v souvislosti s tím, že minulý polední menu jsem vám pouštěl tři dámy, které se říkají The Womack Sisters. A říkal jsem, že jsou, že jí vlastně strejda je Bobby Womack a zároveň, že jsou příbuzný s Alem Green. A tak jsem si říkal, že by právě Bill Withers a taky Al Green mohli být dobrými úvodními tracky dnešního poledního menu. Za chvíli budou následovat třeba taky Anderson .Paak a další. Ale tyhle ty 70-kový souly R&B jsou prostě nadčasový. Tak přeju upřímný poslech. Srdečně zdravím Martina Svátka a všechny další kolegy a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio právě teď a tady.

na značce Dubtone Records. A musím říct, že mě to hodně baví, tenhle ten soulovej zvuk, v kterém budeme teďka ještě chviličku pokračovat, protože si dáme pána, který se jmenuje Cody Chestnut. Objevil jsem ho díky filmu Block Party Davea Chappella. To je takový ten hudební polodokument, kdy Dave dal dohromady koncert snů, na kterém vystoupili Roots, dali se tam dokupy Fugees, tehdy ještě Kanye, Jill Scott a mnoho dalších. Nádherný koncert Block Party Davea Chappella, krásná vzpomínka i hlavně díky filmu od Michaela Gondryho. No a v tomhletom filmu tam hraje na kytaru takový týpek, ani tam nemá žádný titulek, jen tak tam hraje na kytaru a krásně zpívá. A objevil jsem později, že se jmenuje Cody Chestnut a že má dvě moc hezký desky, a tohle to je z jedný z nich, která se jmenuje The Headphone Masterpiece, a ta skladba, ta se jmenuje The Seed. Semínko, tak pro všechny zahradníky, zahradnice.

A sliboval jsem vám Andersona Páka, tak tady je. Rovnou i s Hendrikem. Za chvilku třeba taky brand new single od Restovskýho. A taky má hodně zajímavou věc venku MCG, takže malá ochutnávka z labelu Ty nikdy

0: Co má říct?
1: Admirál Kolíbal je bůh! A poslouchá Color Music Radio.
2: Tak to je to.

Sorry za těch pár slovíček, který by možná na jiných rádích vypípli, a věřím, ale věřím, že jste dostatečně zralí, že to s vámi, že vás to spíš třeba pobavilo. To byly dvě novinky, myslím, že premiérově na Color Music Radio z labelu Ty nikdy. Nejprve Rest a Killing Skills, věc jménem Freeman, kterou nahrál těsně předtím, než měl nehodu na motorce. A je po operaci, ale viděl jsem nějaký storíčka, že už běhá dva týdny od po operaci, tak kamaráde, klobouk dolů. A to byla věc jménem Freeman a v zápětí poté jeho parťák z labelu MC Gay společně s Hobsinem Clarkem a jejich společný single jménem Jsou hvězdí, který vyšel teď 4. srpna, takže oba dva ty songy brand new. Pode mnou tady Jay Dilla, jedna z jeho klasických instrumentálek. A když jsme u českýho rapu, tak letos vyšlo taky skvělý album od Prago Union, který se jmenuje Nekorektum.

A právě z téhle desky vám zahraju věc jménem Hledá se Rým, v který hostuje Poly Garand. Jako pozvánka na 7. srpna, což znamená v pátek večer, premiéře dnes večer v Jablonci v pivovaru Volt Prago Uniona Poly Garand. A tady teď na koloru v rámci poledního menu si dáme jejich společnou věc právě z alba Necorrectum, která se jmenuje Hledá se Rým. A když už máme instrumentálku, tak bych rád ještě dala shoutout pro parťáky tohoto pořadu. Rowito Ice Cream. Bio Ro zmrzliny ze Šumavy. Který jsou Ro. RA2TV. Poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, ať už počítače nebo telefony potřebujete servisovat, tak doporučuju. V Praze u Pražského povstání mají servis a v neposlední řadě taky poděkování pro nakladatelství Darmagaya, který nás zásobuje nádhernýma knížkama už skoro 34 let. A zdaleka nejenom o buddhismu a o meditaci, ale třeba i japonský haiku, ekologie, zahradničení, psychedelika a seberozvoj, jakýmkoliv způsobem kreativně to chcete pojmout. dharmagaia.cz. A teď už Prago Union a Poly Garand s pozvánkou na páteční jejich společný koncert.

0: vzdělání je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Já se Ségrou poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Posloucháte Color Music Radio, polední menu, od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. A teď malinko změníme zvuk, protože bych vás rád pozval na dva koncerty, které chystám na začátek října. A díky kterým spouštím jakou novou koncertní sérii, kterou jsem nazval Prague Outta Box, neboli mimo škatulky. Protože většinou pořádám koncerty, které jsou převážně ze světa reggae, nebo hiphopu, nebo world music, ale občas mi přistane na stole zajímavá nabídka, která je trošku mimo škatulky, a zrovna teď se mi to stalo dvakrát za sebou, že mi přišly dvě hodně zajímavé nabídky na kapely, které nejsou sice úplně v mý hudební oblasti, ale říkal jsem si právě možná dobrý vyskočit i z těch vlastních zaběhlých škatulek, a když slyšíte, že to je dobrá muzika, že s vámi nějak rezonuje, tak jí dát prostor a zkusit zrealizovat pražský koncert, protože Praha má dobrý renomé ve světě jako město kultury. Zdravíme samozřejmě všechny ostatní FM a moc bych to přál všem těm dalším městům celé republice, aby kulturou dýchala mnohem víc. No a v rámci toho proběhne na začátku října hned ten první víkend 3. 4. hned dva koncerty. V sobotu se představí v Praze poprvé parta jménem AO, nebo AO, která je z Belgie, a zpěvačka je napůl Portugalka, napůl z Mozambiku. To znamená, má blízko k portugalskému saudáže, a zároveň ta kapela celá je z Belgie a dělá vlastně velmi zajímavou eklektickou muziku, který je elektronika, v který je právě mnoho různých škatulek. Tak jsem vám chtěl ochutnat z jejich letošního alba, který vyšlo na jaře a jmenuje se Malandra. A pozvánka na 3. října Praha, Davidská klubovna, kde je velmi limitovaná kapacita, tak pokud vás to zaujme, tak neváhejte, lístky jsou na Go Outu. A ta kapela se jmenuje AO, a nad tím A je taková vlnovka.

Tak, malinká ochutnávka, jak zní tato parta, která žije v Belgii, která se jmenuje AO. A která 3. října se premiérově představí v Praze v Davidské klubovně. Lístky na Go Outu. No a díky tomu právě jsem spustil novou sérii jménem Praga Auta Box, neboli Mimo škatulky. A zatím jsou v plánu 2 koncerty a budou hnedka po sobě, den po sobě. V sobotu budou AO a o den později v neděli 4. října v Kafe v lese vystoupí kapela, která prozinuje z Ukrajiny a z Kyjeva. A jsou to 4 mladí a hodně šikovní muzikanti, který si říkají Hypen Dash. Psáno Hypen Dash. A hrajou jazz, ale v moderním podání slyším tam hip-hop, elektroniku, rock a mnohem víc. A teď jsem objevil, že mají single s Tamarou Kramar, který se jmenuje Pilgrim. A ten si dáme právě teďka. Poskouváte polední meny? A tohle je pozvánka na 4. října do Kafe v lese.

Tak, to bude Hype and Dash a Tamara Kramar s pozváním na první pražský koncert Hype and Dash, který jste mohli letos vidět třeba na festivalu Pohoda, a Praha je může poprvé zažít 4. října v Kafe v lese v rámci seriálu Auta Box. Tak a úplně na závěr vlastně si dám, budem pokračovat na jazzový notě. I když zároveň i tohleto je tak jako docela dobře mimo škatulky, když to jsou jazzoví muzikanti, tak album tady oficiálně spadá do žánru R&B a soul. Parta jménem Dinner Party, což je hodně All Stars tým muzikantů, vydali druhý album jménem What You Bring In a je to jako brand new, úplně novej kousek, který vychází dnes. Takže jste první možná v republice, který slyšejí tenhle song, který se jmenuje Stargazing. A my se ho dáme pěkně od začátku, od mikrofonu už se s vámi loučí Lukáš Kolíbal. To bylo polední menu pro pátek a pro neděli. A pondělí snad čerstvé polední menu, krásný víkend. A ještě jsem měl jeden tip vlastně pro vás. Vedle poděkování parťákům Darmagaya, MacParts.cz a Rowito Ice Cream jsem chtěl ještě dát pár tipů na ty horka. Pokud je to pro vás těžký, tak nečekejte s pitím, až budete mít žízeň. Rada od lidí, kteří pracují třeba na egyptských vykopávkách, je, že prostě každých 10 minut si cucnou vody. Ne žádný sladký nápoje, ale prostě voda, čistá voda je nejvíc teďka, ale že prostě upijte každých 10 minut trošičku, nepít na ex, klidně vypít 15 sklenic vody denně, ale pomalu, a asi se budeme muset trochu přizpůsobovat subtropickému klima. Byl jsem v Itálii nedávno a moc se mi líbila jejich pracovní doba, hezky pěkně ráno od 9 do půl 12, pak čas pro rodinu a pak třeba 15 až 18. To je krásná pracovní doba, ne? Čímž nechci nějak zlehčovat těch 33 stupňů, co nám měřili v moři u Malorky, to mi přijde, že je přes zvěst El Niña. Ať některý politici, lomeno biznismeni, říkají, co chtějí, tak je stále teplej. A fosilní lobbysti tomu dost napomáhají. Tak jo, otec Fura a admirál Kolíbal, dnes polední menu a na závěr Dinner Party premiérově na Koloru. Krásný odpoledne, čau!

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Album týdne dnes po 27. Lukáš Kolíbal vás srdečně zdraví na vlnách Color Music Radia a dnes, ať už posloucháte v neděli od 13. hodiny anebo ve středu od 20. si dáme další album. A tentokrát je to po těch 26 deskách bude poprvé nahrávka koncertu, neboli live recording, a to v podání jedné z největších zpěvaček všech dob. Aretha Louise Franklin, která se narodila 25. března 1942 v Memphisu v Tennessee a odešla 16. srpna 2018 v Detroitu, a za svůj život vytvořila neuvěřitelné množství skvělé muziky. Získala 18 cen Grammy, čím se stala druhou nejúspěšnější držitelkou této ceny v historii. V roce 1987 byla jako první žena v historii uvedena do rock'n'rollové síně slávy. Nazývali ji královnou soulu. A časopis Rolling Stone ji zařadil jakožto největší zpěvačku všech dob. To jsou všechno superlativa, ale myslím, že když si pustíte její nahrávku a zaposloucháte se, tak že tam je něco ještě za těma všema oceněníma, že to s váma rezonuje, že to možná rezonuje s vašima ušima, možná taky s vaší duší. A tak, protože dneska jsou pravoslavné Vánoce, tenhle ten víkend, tak jsem si říkal, že si dneska dáme tuto tématiku a volba padla na album, který se jmenuje Amazing Grace, který je záznamem koncertu v New Temple Missionary Baptist Church v Los Angeles v roce 1972. Takže Aretha Franklin z baptistického kostela v Los Angeles. Celá nahrávka má hodinu a půl, takže vejde se nám jenom ta hodina. Zbytek si pusťte online jako tip pro vás. Přeju vám krásnou neděli, případně krásný středeční večer a příjemný poslech Color Music Radia a týhletý skvělý desky Arety Franklin.

Let me hear you say yeah. Say it again.

that you know, and that same, old grace, because

got that same grace. I know that it won't. It's gonna leave me.

Thank you so much.

0: Music Radio.
1: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobou.
4: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Ladies and gentlemen.
6: Can I please have your attention?
7: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
8: Let's find out. Ready, set, go.
9: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

0: 3 hodiny. Color Music Radio.
1: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad.

Příjemný čas na vlnách Rádia Kolor. Je tady čas na sax, neboli saxepíl, a to je pořád pravidelně vždy v tento čas, který uvádí a všechny srdečně zdraví Vláďa Drtina. I dnes se projdeme na vlnách saxofonové muziky v oblasti R&B, soulu, smooth jazzu, latiny a fusionu. To vše v té následující hodince. Tak tedy, ať se vám dobře poslouchá. Black Party, Sax for Sax.

Příjemné odpoledne a smůžezová nálada na koloru. Sex Appeal a s ním přišel i Mr. Jeff Ryan, flétneska Kim Scott a teď to byl Mr. Gerald Albright, legendární saxofonista ze svého posledního alba G-Stream.

Nice the Night a trošku rockové klasiky. To byla Rod Stewart ze slavnou nahrávkou pro leta 70. Konkrétně rok 1976 a na tenor saxofon si zahrál jeho muzikant Jerry German Will. Tak to byl Rod Stewart a teď už trošku latiny a Brazílie. To je velká dáma, pianistka a zpěvačka Elian Elias. Call me the Brazil.

posloucháte Sax Appeal a to je čas pro saxofonovou muziku. S Vláďou Trtinou, krásné odpoledne vám všem. Také my jsme si nabídli poslední single a nahrávku vynikajícího tenor saxofonisty, který se jmenuje Alan Trotman z Barbadosu, skladba s názvem Cool Running. No a teď už se podíváme i do historie na slavného pianistu a nahrávací společnost GRP Records, kterou založil Dave Grusin, Phoebe Snow a Thankful Foldful, Mr. David Sanborn a Dave Grusin.

Velká klasika Dave Grusin, Phoebe Snow a David Sanborn. 80. léta, Thankful, Tongful, skvělá věc. No a než se úplně rozloučíme, tak je tady ještě jedna novinka, o kterou se postará saxofonista Michael Paolo. Michael Paolo je saxofonista, který už od 70. let dělá skvělou muziku a spolupracoval například také na live koncertě s Algerem. Funky Kahuna, jeho poslední single, Michael Paolo.

Milé dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. Loučí se s vámi Vládě Drtina a samozřejmě budu se těšit opět v příštím týdnu v pořadu Sex Appeal, kde se zaměříme na saxofonovou muziku, ale nejen to, funky, soul, R&B a smooth jazz. To vás čeká vždy v hodině Sex Appealu. Mějte se moc krásně a já se budu těšit v pravidelných časech v neděli v 15 hodin anebo v sobotu ve 13, ale také můžete vyladit ve středu a to v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy, Mr. Groove.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvuťte k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny.
4: Color Music Radio.
5: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

Ahoj, koračky a koráci. Tuned to Radio Bassomatic, Funky Power. Ano, Bassomatic. Ta skupina, za kterou stál William Orbit, který, jak se ke mně dostala zpráva před pár dny, nás opustil 23. července. Já doufám, že se má na onom světě skvěle.

Adam Chlapík byl vynikající hudební producent a jak mnozí říkají a pravdivě vizionář. Posunul muziku už dávno hodně dopředu. Vlastně myslím, že bychom si z něj měli mnozí, kteří děláme muziku, vzít příklad, aby to

0: konstelaci rovněž
1: o hit Madony Ray of Light a hodně se podílel i na celém albu. Ovšem mnohem dříve ještě spolupracoval s Madonou třeba na
2: Come on baby
1: remixu týhletý její pecky Justify My Love.

německým, tedy William Orbit, je zakladatel labelu Guerrilla Records. Vycházely hodně zajímavé syrové techno věcičky.

A dostali jsme se k veselější tematice. Takže včera, pokud teda posloucháte v premiéře v neděli, tak včera v sobotu 8.8. je ten včerejšek, kdy byl Mezinárodní den koček. Tak vám pouštím partičku Cat Wash. A jejich otázku, jestli jste někdy viděli mluvící kočku. Have you ever seen a talking cat? Já jo.

ráno tady spolu s Tafonikem. Věci Clap Your Hands, která se nachází na malém singlu Scratch Art Breaks Volume 2, který vyšel před pár měsíci.

No a posloucháte Limit na premiéře, tak máme 9. srpna. No a v tom případě je to právě dnes, kdy nasemplovaný Curtis Blow slaví 67. Clap your hands everybody if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

Barevná. Půl hodina. Honzy. Martina. Barevná půl hodina. Honzy Martina. A tentokrát takhle kratší. Z časových důvodů. A příště zase skoro celá hodina. Tak čau. Hlavně žijte blaze. A ne na půl. Kovelečky a koveláci.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolívalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Při poslechu dalšího dílu pravidelných francouzských vychytávek vás vítá František Vich. Začneme tentokrát rockovou kapelou Soma. Po ní přijde jen o malý kousek popovější, za to s arabskou muzikou fúzující Lebukák, a pak už se budeme věnovat zpěvačkám, když tou první bude zhruba folk popová Melanie Po a tou druhou hodně známá Vanessa Paradis, kterou máme v podvědomí asi zařazenou, co by vysloveně popovou zpěvačku, nicméně ona se až tak jednostranně nebere. Takže nejprve Soma. Popravdě nejde ani ve Francii o kapelu příliš známou, a to přesto, že jejich muzika je, myslím, zcela dotažená a pohybují se v zásadě v pop-rockovém mainstreamu. Začali už v roce 2001 na začátku školního roku na jedné střední škole v městě Easter na středomořském pobřeží, přičemž jejich idoly byly třeba Smashing Pumpkins. Ve své oficiální diskografii skupina cituje Johna Lennona, který kdysi prohlásil, že francouzský rock je jako anglické víno, a tvrdí, že právě oni jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Jak už jsem prve naznačil, sebevědomí jim asi opravdu nechybí. V roce 2002 mají první v zásadě své pomocí vydané EP a další rok i podobně připravené první album s názvem On Sourdine. Nicméně my se dnes odpíchneme od druhého EP z roku 2005. To se jmenovalo Nuit Salée a ta konkrétní písnička má název Allonvers, vzhůru nohama. V tomhle prvním období hrál ještě v pěti a střídali angličtinu s francouzštinou. Sestava se později redukovala na kvartet a současně už zůstali de facto u té angličtiny.

Takže francouzská skupina Soma z roku 2005. Celkem jsem byl překvapen, kolik kapel s tímhle názvem hraje po světě, a tak jsem trochu pátral, co tohle slovíčko znamená. A těch významů je hned několik. Nejvíce smysluplný mně přijde, co by výraz z hinduismu, kde znamená velmi zjednodušeně nápoj bohů. Popojdeme teď k albové dvojce Jewel and the Orchestra z roku 2010. Kdysi jsme v našem pořadu už jednu písničku z téhle kolekce poslouchali, takže dnes dáme jinou s názvem Get Down. Ta se jinak poprvé objevila už rok dříve na jedné z jejich EP desek.

francouzská Soma z jejich druhého alba. Když sečteme jejich diskografii, tak se dopočítáme 4 EP desek, jednoho singlu a celkem 3 alb. To poslední, třetí, s názvem Nobody's Hotter Than God z roku 2012 je zajímavé i tím, že u mixpultu pracoval i hvězdný Američan Tony Hoffer, známý třeba ze spolupráce s Depeche Mode, Blondie, Suede, Supergrass, ale i s mnohými Francouzi. Z téhle desky jsem vybral The Brightest Side. Jinak skupina Soma přestala brzy po tomhle albu existovat a většina muzikantů se spíš vytratila. S výjimkou jejich nepsaného lídra Lionela Buzaka, který se začal docela úspěšně věnovat producentské práci.

našich pravidelných francouzských vychytávkách dozněla skupina Soma a půjdeme tedy k dalšímu jménu. Od doby vzniku skupiny Le Boucak uteklo už více než 23 let. Jejich domovským městem je Montpellier, ale klidně by se dalo říct, že jejich hudebním domovem je celé Středomoří. Tuhle slovní zkratku můžeme odvodit třeba už z pestrého původu muzikantů a zpěváků, kteří se ve skupině

objevila na stejných pódiích se slavnými jmény podobných žánrů, jako byly třeba Manu Dibango, Femi Kuti nebo Khaled. V souboru, který mýval plus minus kolem 5 až 7 členů, se v průběhu let vystřídalo na 20 muzikantů, a to včetně zpěváků. Třeba na prvním albu zpívali hned 2, Abdu Bekeči a Jeal Megrawi. Dostal název Makash Mushkil, vyšlo v roce 2001 a tahle ukázka se jmenuje Taila e Shon Desores.

Lebukák z jejich prvního alba. O 3 roky později, tedy v roce 2004, vychází album druhé, které se mi osobně líbí nejvíc. Z něho jsme už kdysi poslouchali skladbu Lila, takže dnes dáme jinou. A to tu přímo titulní, takže Bledy.

roce 2007 jsou už Lebukák natolik respektovaní, že jsou nominováni i na cenu BBC World Music. Během 3 let tehdy stihli vystoupit ve 20 různých zemích. V roce 2008 vyšlo i jejich 3. album s názvem Mara. Nicméně tohle já přeskočím a zastavím se u jejich 4. možná trochu více arabsky znějícího alba z roku 2012, které nese název Punky Al, a dáme si z něj závěrečnou skladbičku s hezkou baskytarou a názvem Afsa. Poslední zprávy o kapele, které jsem našel, jsou z roku 2016, takže nevím.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
3: Následující zpěvačka se ke své současné profesi dostala náhodou. Jmenuje se Melanie Pan. Narodila se sice v Caen, ale vyrůstala v Aix-en-Provence. Tam mimo jiné studovala politické vědy. Následně pracovala v Paříži v jakési designové agentuře. Jednou naspívala demo pro svého kamaráda, který potřeboval do nahrávky nějaký ženský hlas, a tohle demo se pak dostalo náhodou do rukou šéfů už docela zajeté skupiny, či možná spíš projektu Nouvelle Vague. A ti dali lano. Zpívala s nimi 5 let, ale pak se rozhodla zkusit to sama. A v roce 2009 se představuje prvním albem s názvem My Name. Z něho je i první ukázka, která se jmenuje La Cigarette.

Melanie Paul z jejího prvního solového alba mezi hudebními jmény, které ji ovlivnili, sice uvádí třeba Pixies, Sonic Youth nebo PJ Harvey, ale řekl bych, že její písničky jsou jemnější a postupně stále více popovější. Samozřejmě nemá ani nějaké extra hlasové dispozice, ale jinak je to muzika příjemná, s texty většinou, ale ne vždy ve francouzštině. Z jejího druhého alba, které vyšlo v roce 2012 pod názvem Bye Bye Manchester, jsme už kdysi jednu písničku poslouchali. Jmenovala se Setuji Vitfua 7x nebo 8x. Z téhle kolekce tedy pro tentokrát vybírám jiný kousek, a to ten s názvem Je vás tombe, vzdávám se.

Zatím poslední solové album Melanie Pa vyšlo v roce 2016 pod názvem Parachute. Od té doby nic, ale přesto se něco malinko událo v roce 2019, kdy si zaspívala v jedné písni na album manchesterského projektu White Horses a pak i v letošním roce, kdy se objevil single, kterým se vrátila ke spolupráci s projektem Nouvelle Vague, čili svými někdejšími chlebodárci. A s touto partou v posledních letech taky opět jezdila po koncertních štacích. No a protože se Melanie Pa už mezi tím stala docela známou značkou, vyšel tenhle single pod hlavičkou Nouvelle Vague featuring Melanie Pa. Tahle novinka je přitom dost jemným, v zásadě folkovým coverem letitého hitu anglických Blur Girls and Boys. Samozřejmě bychom si ho mohli pustit, ale snad vás příliš nesklamu, když dám co by třetí ukázku, písničku ze zmíněné třetí solovky. Jmenuje se On Dirait.

A jak už jsem říkal v úvodu, budeme mít dnes na programu dvě francouzské zpěvačky v těsném závěsu. Tou druhou je Vanessa Paradis. Tahle francouzská celebrita, hlavně zpěvačka a herečka, bez pochyby není žádnou ostrou rockerkou, ale že umí hezky přitvrdit, jsme si ukázali už před časem, kdy v našem pořadu zazněl její single z roku 2004 Ma Petrolus. Vanessa pochází z pařížského předměstí Saint-Maur-des-Fossés, ročník 1972, a už v 7 letech jí strýček, který byl hudební producent, popostrčil do jedné lokální televize. A když jí bylo 11, měla už první single. No a ve 14 už nahrává písničku Girl Taxi, která z ní udělala hvězdu. 11 týdnů na vrcholu francouzské hitparády a dokonce i třetí místo v anglické. Takže se nedivme, že už v 16 letech sekla se školou. Pokud jde o kariéru hereckou, ta se taky rozjela skvěle. Už v roce 1990 dostala Césara za roli ve filmu Nuit Blanche a své vlohy a vizuální předpoklady uplatnila opakovaně i v reklamách značky Chanel. Pokud jde o hudební scénu, tak na ní se dokázala zorientovat také velmi rychle. Od roku 1988, kdy vyšlo první album, byl jejím přítelem zpěvák Florent Pagny. S druhým albem jí výrazně pomohl Serge Gainsbourg. Třetí a možná nejúspěšnější album natočila ve Spojených státech se svým dalším partnerem Lenny Kravitzem. Touhle eponymní kolekcí dnes začneme, a to konkrétně písničkou I'm Waiting for the Man. Samozřejmě, že jde o cover slavného velvetovského songu.

Možná by bylo zajímavé vědět, kdo vlastně Vanessu Paradis k těm Velvetům popostrčil. Jestli to byl tehdy právě Lenny Kravitz, a nebo to bylo úplně jinak. Takhle ji zase nastudovanou nemám. Důležité ale bylo i její následné partnerství s americkým hercem Johnny Deppem, s nímž má mimochodem dvě děti. Svou pozici v hudebním biznisu si v zásadě udržuje dodnes. No snad ještě připomenu, že dvojalbum z roku 2013, Love Songs, je z velké části pro změnu práce jejího dalšího přítele, zpěváka a producenta Benjamina Buelleho. Jedním z výsledků jejich snah je za ta léta i 6 pozbíraných prestižních cen Le Victoire de la Musique. Takže teď si dáme jednu ukázku z alba Love Songs. Jmenuje se Mi Amor a napsal ji Adrien Gao z hodně známé francouzské pop-rockové skupiny BB Bruins.

Aby to nevypadalo, že má Vanessa Paradis snad nějakou špatnou povahu, tak jen doplním, že se před pár lety provdala za režiséra Samuela Benchetrita a odstěhovala se do jednoho malého francouzského městečka. I když nedisponuje nějakým zázračným hlasem, je bez pochyby zpěvačkou velice šikovnou. Do třetice tady mám písničku Kiev, což byl druhý singl z jejího zatím posledního řadového alba Les Sources, vydaného v roce 2018. To je pro dnešek všechno. Naslyšenou zase za týden se těší František Vich a jen připomínám, že všechny odvysílané díly našeho pořadu jsou vám k dispozici na webu našeho rádia, a to včetně playlistů.

0: Francouzské vychytávky.
1: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
2: On aime la chanson française.
1: Oui.

0: Současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Vezmu si černou masku.

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, je tady další mix downa, to znamená hodinový non-stop music mix. Za mixem je v opavském studiu Rádia Color Aleš Konopka a ten vám přeje parádní a kolorový poslech.

Jsme v polovině dnešního mého setu, tedy mixdownu na koloru, a před námi je ještě půl hodina muziky na pohodu, tak buďte s námi, nepřelazujte a zevlujte.

Mixdown je pro dnešek v cílové rovince a už teď se můžete těšit na ten další. A kdy bude, to zjistíte na webu radiokolor.cz v programovém týdenním schématu. A taky na tomto webu najdete starší díly k poslechu v sekci podcast. Kolorový den vám z opavského studia přeje Aleš Konopka. Čůsek!

Ahoj, moji milí. No tak vy to víte, já to vím, je čas na country. Jasně, ACX, American Country Express, tenhle ten pořad o country muzice, především tady o současné muzice, ale dneska mě napadají i staré věci, tak uvidíme, jak to bude, jak to udržím. No a jinak samozřejmě v sobotu v 10, v neděli ve 20, to je na Color Music Radio.

ukázka Ain't a Bad Life, takhle Thomas Red, Jordan Davis. Thomasův poslední hit. No já už jsem dlouho neslyšel o zpěvačce, která se jmenuje Gabby Barrett. Tato holka se prosadila i v Evropě a zrovna s tímhletím singlem teda zaspívala si to s Charlie Puthem, to bylo docela bolestivý. Ovšem tohle je originální verze I Hope.

Gabby Barrett měla víc úspěšných country hitů. Jen napadá třeba ještě Good Ones, to jsem měl taky hodně rád z této desky. Tohle je Gabby Barrett. Like it did on me. Věc, která se jmenuje I Hope. No to už je zpěvák, který se jmenuje Zach John King. To je jeho současná věc v rádích, jmenuje se Get to Drinkin'.

teď si úplně nevybavuju, jestli už pokořil tu 20 Zach John King. Ale řekl bych, že jo, rozhodně už se tam plahočí dost dlouho v tom žebříčku. Get to Drinkin, to byla jeho současná věc, nebo tedy jeho, ano, dá se říct, tedy současná v rádích, ale ta úplně nová, kterou vám teď chci nabídnout, tak na tu jsem narazil teď.

tak, je to takový ten refrén, který už jsme v country muzice slyšeli 100krát a ještě navíc 1000krát. No, zřejmě mu to určitě projde. A bude to mít úspěch, How the Nuts.

Tylera Hubbarda. To zní dobře. Tyler Hubbard. Tato věc je 90218. Tak se jmenuje tato věc.

tak sice I feel fine, ale já z toho cítím takový to, cítím se v pohodě, ale jenom počkejte ještě. To Tenille Arts, tohle ta veselá holka, ta to vidí jinak. Back then, right now.

tohle věc se mi hodně líbí, ona se teď nehraje v rádích, to se hraje jiná věc, Worth Your Wild. Ale mě baví tahle teď v tuhle chvíli, tohle je Russell Dickerson, ukázka, která se jmenuje Six.

Tato zpěváka Colin Ray, I Can Still Feel You. No tak já jsem ho docela poslouchal. I jeho další velký hit Someone You Used To Know, to byla taková baladická věc, ta mě taky bavila. No a když jsou těch baladických věcí, tak jeden country love song si můžeme dát teď. Z té doby, z roku 98, album, který se jmenuje If You See Her. Uf, nemám dech. Nádech, výdech, tohle jsou Brooks and Dunn, rok 98.

0: Tohle je Luke Combs, jeho současná věc, která má velký úspěchy z jeho taky hodně úspěšného alba The Way I Am. Tak, rozjede se mi to nebo ne?
1: Jo.
0: Rozjelo se to parádně, tak teď si dáme takový krátký pozvánkovej break. No za chvilku už druhá vysílací hodina ACX, American Country Express, v sobotu v 10, anebo v neděli ve 20, to je na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava Americana. Za chvilku jsem zpátky, nikam neutíkejte, moji milí.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
2: Je to tak, moji milí, druhá vysílací hodina, zdravím vás. Pokud posloucháte v premiéře, je po 21. hodině, no jinak v repríze je prostě po 11. A jedeme si v takovém klídečku. Trošku to nastolil tady Luke Combs před chvílí. To je starší věc, titulní záležitost z alba Wide Open Spaces. Měl jsem rád tyhle holky hodně, Dixie Chicks.

zvědavý, jak se umístí tato záležitost. No, to je tedy novinka od Morgana Wallena, teď už je zpěvačka, kterou určitě budete

a tohle je nová věc od zpěvačky Kelly Clarkson, která se vrusila i do country muziky občas. Tohle je takový country pop,

Hanson, zdravej si Post Malone. Pojede dál v country muzice, asi vypadá to, že doufejme tady, že jo, že to se mu docela dařilo. I když teda za ním stály velký country jména, to je pravda, tak uvidíme, jak si povede teď sám, nebo jestli nahraje nějaký novej duet třeba s Ello Langley, která je teď v kurzu, to by bylo hodně jako takový průhledný, no ale každopádně, když se jim to povede, tak proč ne, uvidíme. To byl tady Post Malone a Jelly Roll po Losers. Tohle Max, se mi to spustilo, než jsem chtěl, tak to takhle hezky, jasně, tak Max McNown, tak se jmenuje tenhle ten zpěvák a jinak je Done For.

Spéox, Simon & Tucker, Wetmore. Who told you that? Tak tuhle věc už jsem hrál, myslím, že minulý týden. On teďka vydal také, jakože on tomu říká countryway mixtape, který se jmenuje Sunburn mixtape. No, mně to přijde trošku takový jako ujetý, protože i když je to teda EPčko, kde je 6 věcí, tak rozhodně to mixtape ani soundem to nepřipomíná, že by to třeba bylo nějakým způsobem zmixnutý třeba do sebe nějakým scratchem nebo něco, nebo prostě dal tam něco takového, co by opravdu ten mixtape připomínalo, no ale prostě jmenuje se to tak, jak se to jmenuje, tak jsem se u toho zase zastavil, tak to byl tak Wetmore, jinak Who Told You That, to je jasná věc, to mě baví, ale z těch 6 věcí na tomhletom EPčku mě baví ještě jedna, jinak mě to moc nezaujalo zatím. Crazy to Yourself, tak se jmenuje tato ukázka. Druhá ukázka z EPčka Sunburn mixtape, Tucker Wetmore.

Piráti by se teď měli vracet s něčím novým. Uvidíme, každopádně tohle je jejich už starší záležitost. No ale do první tý 60 nejhranějších pecek se vrátila i tato zpěvačka, jmenuje se Caroline Jones. Někde kolem toho 59. místa je u

určitě jedna z novinek. Tady už je Riley Green, teda ta volnější záležitost, která se jmenuje Imagine That. Tak tohle je

Tak a tohle je zpěvák, který se jmenuje Bailey Zimmerman. Samozřejmě do dneška má úspěchy, třeba teď je s hitem Chevy Silverado, s tím má teďka úspěchy. Ovšem tohle je starší jeho ukázka, na kterou jsem si vzpomněl, která se jmenuje Where It Ends. Už je skoro

Velká věc, tohle Jackson Dean, jeho současná záležitost Make a Liar. A to už je předposlední věc ode mě pro vás. Tu poslední zařídí Sam Hunt. A ta pohodová věc, která se jmenuje Kim Folks. To už je závěr ACX, American Country Express. I saw you going by, I had to say hello.

hodně úspěšná věc pro tady toho boje. Ten měl většinou velký úspěchy se svýma trackama. Sam Hunt. Pro to je ukázka Kim Fox. No to už je taky závěr dnešního vydání ACX American Country Express. V sobotu v 10, anebo v neděli ve 20, tak je to na Color Music Radio. Taky tenhle ten pořad zní na rádích Sázava, na rádiu Amerikána, jasně. No a kdybyste mi chtěli třeba něco sdělit, tak svatek@radiocolor.cz, to je můj mail, ono se to asi úplně nezmění. Až budu mít třeba ten novej komp, tak já na sociální sítě nepolezu, takže já se budu asi pohybovat pořád kolem toho mailu. A kdybyste třeba měli chuť mi něco napsat, tak budu moc rád. svatek@radiocolor.cz, jinak mějte se krásně a slyšíme se brzo. Tak čus, nazdárek.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio, krátce po 21. hodině. Pokud posloucháte v úterní premiéře 14. července 2026, vám srdečně přeji Lukáš Kolíbal a právě teď startuje pořad Jam Music Reggae Session. Přeju vám příjemný poslech. Na úvod to byl Horace Andis, alba Make It Bun, a teď první z několika jamajských oslavenců tohoto týdne, Legendary Desmond Dekker.

Tak, na úvod dnešního Jamusic Reggae Session hned dvakrát legendární jamajský zpěvák Desmond Adolphus Dacres, a.k.a. Desmond Dacre, který se narodil 16. července 1941 v jamajském Kingstonu. To znamená, spočítejte si sami, kolik by mu aktuálně bylo, kdyby tady byl, žil, nebyl a ani nedorazil, vlastně zemřel po cestě na český koncert, který měl proběhnout na Respekt festivalu nějakých, co to bylo 15 let zpátky, nebo něco takového, možná už to bylo 20. Každopádně toto byla vzpomínka, aspoň takováhle short vzpomínka na Desmonda Dacra, dva jeho velký hity, You Can Get It If You Really Want a potom taky 007 Shantytown s odkazem na Jamesa Bonda a hlavně Jana Fleminga, autora Jamesa Bonda, který žil na Jamajce a podle něho se na Jamajce jmenuje spousty míst, včetně malého letiště nebo třeba pláže nebo tak. Mimochodem 007 Shantytown taky německý Pow-Pow Movement udělali jako rhythm o mnoho let později, na kterým vyšlo třeba od Luciana velký hit Love and Devotion, Turbulence, na to nahrál Ethiopia Awakes, Gentleman, pecku jménem Rumors, Sizzla, Can't Keep Us Down a mnohý další. Našel jsem CDčko, nicméně je tam jiný CDčko s jiným rhythmem, takže vám nemůžu zahrát, ale mám i tady takovýhle archívy. Tak k produkci Pow-Pow Movement se možná později ještě dneska dostaneme. Teď po mnoha letech vystoupili v Čechách v Hořicích pod Krkonoší v červnu a co jsem viděl nějaký fotky, tak to vypadalo hodně rozjetě. A taky se chystá na konec srpna nová deska Gentlemana, z kterého už jsou venku nějaký singly. Dost pravděpodobně se k tomu dnes dostaneme v průběhu dnešního vysílání. Budu vás provázet minimálně do 23. hodiny, snad nám to spojení dovolí. A na úvod jsem si říkal, že bych rád vyjmenoval několik těch oslavenců tohoto týdne, který sice už nejsou mezi námi, to znamená, nemůžeme je oslavovat ze života, ale můžeme vzpomenout jejich nadčasovou a z mého pohledu nesmrtelnou muziku. Desmond Dacre určitě je jeden z důležitých kmotrů ska music a ten další oslavenec je neméně důležitý a tentokrát je hlavně pro reggae music. A narodil se 15. července 1951 a taky v Kingstonu a jmenoval se Gregory Isaacs.

a.k.a. Rude Boy. Ty další přezdívky radši nebudu ani do eteru říkat. Každopádně taky oslavenec tohoto týdne, který žil už dávno není mezi námi. Narodil se 15. července 1941 a odešel v roce 2010 v pouhých 59 letech. Žil ale relativně velmi divoce a za sebou nechal krásnou diskografii a spousty krásných songů, převážně o lásce, ať už o zbližování se nebo rozchodech, a zároveň o hrdosti, historii a kořenech černého lidu. Gregory Isaacs byl aktivní už od přelomu 60. až 70. let až do posledního dechu. Dělal muziku do posledního roku svého života, koncertoval a zanechal za sebou opravdu nádhernou diskografii. Nicméně jeden velký hit, který si myslím, že všichni znáte, možná ho budete znát v podání, to byl Simply Red nebo UB40, myslím, že Simply Red, ale my se dáme v originále právě od Gregoryho ještě do třetice, Vzpomínka na mistra Isaacse. Právě teď na Color Music Radio jamajský speciál. A tohle to je pro všechny lovers. Noční sestřičce, kterou Gregory tímto songem scháněl.

Yes, Buju Banton, vlastně jménem Mike Myrie. To je taky oslavenec tohoto týdne. Narodil se stejný den jako Gregory Isaacs 15. července. Samozřejmě mnohem později, 53 mu je. Gregory mu by zítra bylo 75, Desmondovi Dekrovi 85. No, takže konečně žijící artist, který navíc už za pár dnů

0: No, li deixo xerrem a Wife Rhythm, jak už jsem říkal, se velkou senzaci, která se objevila koncem minulého roku, na kterou začali najednou nahrávat svoji verzi úplně všichni v rámci světa reggae a dancehallu. Všude po celém světě vznikla z toho vlastně internetový challenge, a do kterého se zapojili největší hvězdy reggae a dancehallu. A Pini Wally Sound inspirovali to, aby ten challenge se přenesl i k nám do československých vod, a vzniklo tak několik zajímavých verzí, a já vám tři z nich můžu pustit. Ještě teda předtím, to byl samozřejmě Buju Banton, album Too Bad, dvě ukázky z desky, která vyjde už tento pátek 17. července, a pokud posloucháte v nedělní repríze, tak už je to určitě v dispozici na online streamovacích platformách, tak doporučuju. A teďka na Wi-Fi Rhythmu, tohle to byl MC Riha, a já mám pro vás ještě doktora Kariho a taky Sista Carmen, tak check it out, tady je, uvidíme, co se pustí. Doktor Kari, song, který nahrál a text napsal Kuba Dredd, kterýmu posíláme velký big up. Posíláme to Color Music Radio a tahle tu věc jsme na Coloru ještě nehráli, takže premiérově Wife Rhythm s doktorem Kari.
1: This is Dr. Cari de Ponti Maiko Fontano. One to the wire for the reading challenge.

Gosh, Big Up Sista Carmen za tady tuto verzi na Wife Rhythmu, za mě největší zářez z československých vod. Sista Carmen je samozřejmě z jižního Španělska, ale tady už je rezidentem typuju tak 30 let, takže ji už považuji za důležitou součást tady místní scény. Samozřejmě big ups pro celou partu United Flava. Takže tohle to byl Wife Rhythm a teď jsme se dobře odrazili, aby jsme načali téma nových alb, které vyšly teďka v uplynulém týdnu a že jich pár je. Minule jsem tohle téma nechával až na poslední hodinu a možná některý z vás už spali, tak doporučuji, pokud jste nestihli ani nedělní reprízu, se připojit na herohero.co/admirálKolíbal, to je speciální VIP účet posluchačů tady tohohle pořadu, který chtějí být v obraze a chtějí si ho poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Celý archív už je tam minimálně rok a půl, tak kdybyste chtěli být něco součástí, tak herohero.co/admirálKolíbal. Co se týká minulých novinek a případně předminulých, anebo třeba nějaký díl rok zpátky, nebo tak to všechno tam najdete, plus tam se během léta objeví ještě další zajímavý bonusy. Takže nový alba. Mimo jiné vás čeká britský Blackout JA, který vydal velmi zajímavý album, který se jmenuje In Acoustic. To znamená akusticky, a Blackout JA je známý spíše do rychlejších, dancehallovějších nebo raga nebo i dubovějších rytmů, a jak mu to sluší v akustické podobě, to si můžete ochutnat v zápětí. Mimochodem v tom prvním tracku mu hostuje jamajský Luciano a za mě to je velký hit. Positive Contemplation. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

Blackout J.A. ze Brusunový desky Acoustic. Já jsem vás mystifikoval, že je z Velké Británie, on tam sice žije, nicméně pochází z Jamajky. A jak už toho Jamajčanu bývá, k muzice se dostal ve velmi mladém věku, začal zpívat v kostele. A potom i u sound systému Universe v Portlandu. A pak se ale přestěhoval do Velké Británie, kde žije a spolupracuje s mnoha dalšíma z tamní scény. A musím říct, že tenhle ten akustický raga model, to se mi hodně líbí. Tak v premiéře právě teď a tady na Color Music Radio Jam Music Reggae Session Pull Up The Tune Blackout J.A. Tato věc se jmenuje Right to be Free. Posíláme všem lidem na celé planetě, ať už jsou jakýkoliv národnosti, barvy nebo vyznání, aby mohli být svobodní.

Right to be free. I když žijete třeba v Somálsku, v Sýrii, v Palestíně, na Ukrajině, kdekoliv, máte právo být svobodný. A nebo třeba v Číně. A pozor, pozor, to možná i premiérově, si teďka zahrajeme interpreta z Číny, který se říká Stinging Ray, a který vydal minulý týden velký album ve spolupráci s francouzskými Airy Heights. Ta deska se jmenuje The Man from Beijing. A v této skladbě s ním spolupracuje taky The Ligerians a jmenuje se Stepa. Takže Stinging Ray. A neb čínský artist.

skvělý, že tam dali trochu té čínštiny. To v rytmech reggae a dubu jsem fakt slyšel úplně poprvé, velký big up za to. Deska, která vyšla u Airy Eyes, The Man from the Beijing, přidávám ještě jednu věc. Na rytmu od King Jamis. Hey girl, a song jménem Bird on the Wire.

0: Takže Stinging Ray, ukázka z jeho velkého alba ve spolupráci s Harry Yates. Posloucháte Color Music Radio a my jsme v sekci z brusu nových reggae dancehallových alb, který vyšly teďka v průběhu července. Člověk si říká okurková sezóna a houby s octem. Těch desek totiž vyšlo velké množství, nejenom Blackout JA nebo Stinging Ray.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
0: Žije v Holandsku dlouhý roky a hodně dlouho, jakože třeba dekádu, jsem o něm neslyšel. Tehda před více 10-15 lety měl různý relativně velký hity na evropský reggae scéně. Gentleman mi v jednom rozhovoru vyprávěl, že na kariéru Ziggy Rekáda budete potřebovat sluneční brejle, jak bude zářit. Nicméně potom se po něm slehla zem na docela dlouhou dobu, nevím z jakého důvodu, a až teďka, vlastně minulej týden, vydal nový album na značce Oneness Records, 7 songů, takže dá se tomu říkat EPčko, nicméně je to velmi zajímavý comeback. Všechny songy, kromě jednoho, naspíval sám Ziggy a na tom jednom, kterým začneme vlastně tu ochutnávku, tam hostuje jamajský Rick Jam. A jelikož Rick Jam si myslím, že není v Čechách zatím příliš známý, nicméně jeho loňský album je hodně dobrý, tak začneme právě tady tímhletím songem jménem Wheels Keep Turnin'.

K Ziggy Ricardo z jeho novýho alba jménem Elevation. Zahrali jsme si dvě věci. Wheels Keep Turning, neboli, jak se říká, mlýny se pořád točí ve volném překladu, a kde hostoval Ricky Jam, a potom následoval song jménem Boom Meditation. V tomhle tom pořadí to najdete na téhle nový desce, která vyšla minulý týden. A já vám ještě přidám jednu třetí, All Lovers Get Ready. Tato se jmenuje When She Loves. Ziggy Ricardo. Který se narodil v roce 81 v Rotterdamu. Muzice se věnuje už od roku 2006 a tohle to je ale jeho velký comeback.

No coke in my system, just a nice thing. Myslel jsem, že to bude love song, ale je to ganja song. A ty Ziggy Ricardovi vždycky šly velmi dobře. Tohle je jeho velký comeback z nového alba. Jménem Elevation. Ziggy je zpátky po 9 letech s novou deskou. Ta předchozí vyšla v roce 2017, jmenovala se Decommission. Předtím o rok zpátky ještě jedno EP, Ivan the Terrible. 2014 deska Therapeutic, 2012 Liberation. Nicméně ten největší oheň kolem něho byl zhruba 2008.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.